0: turn.
1: I have a 30 delayed for 3355 North Federal Highway. It's a 30-minute time delay. Subject is GOA. Advice.
0: Hi, ma'am. Sorry, I just picture myself in a 235 and 114.
1: Okay, that's arrival 8-15.
0: Call 92 Bayon 97. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097. 1097